Ak je ty cva, tak vol si. Ak je ty som tebe vajs. Niemand wird dir langs die Lehre.